0: Минутка веб-радіо Чехії на радіо Чіпельдук.
1: Ніколів, отче. Jak tu před vámi stojí, jmenuji se Barnabáš a jsem povoláním kejklíř. Bylo by to nejkrásnější povolání na světě, kdybych měl každý den co jíst. Mnich byl dojat prostotou kejklířovou. Příteli Barnabáši, pojďte se mnou a já vám dovolím vstoupit do kláštera, v němž jsem převorem. Tak se stal Barnabáš mnichem. Přijali ho do kláštera, kde řeholníci hlásali slávu svaté Panny. Velebili ji mnohými vznešenými způsoby. Jeden skládal básně, onen zase hudbu a písně, další umným písmem přepisovali, co už bylo o Panně Marii napsáno. Byli i takoví, co sochali do kamene anebo vládli štětcem, každý podle svého nadání, kterému propůjčil Bůh, chválit svatou Panu. Když Barnabáš viděl takové soutěžení v oslavách a tak krásnou žeň uměleckých děl, stýskal si na svou nevědomost.
0: Это была минутка веб-радио Чехии на радио Чипльдук.